0: Jacku, zasoucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš zeměra, rozhodčit tě. Dokázal jsem to. A co?
1: My z vami, vy z nami. Razem daje LEM FM.

lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

nikto niž nebol viden, že partizanty chodili, a tudy dne nebyli vidne. I nikto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nelem z našeho seva, ale z inčeho. Bylo ružný. No, že by takých časí už byš nikde nebylo.